0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029, řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ministr školství Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, píší izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník rozhodnutí oznámil v kabině. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty podobné těm pondělním 18 až 23.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Koná se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami s odcházení, poslední hry Václava Havla, debaty či happeningy. Byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Pravděpodobně za to mohou nedostatečně tepelně upravená vejce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání. V Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. A v úterý bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů.

0: Radio Bonton.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029, řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ministr školství Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elefant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, píší izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník rozhodnutí oznámil v kabině. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty podobné těm pondělním 18 až 23.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Koná se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z odcházení, poslední hry Václava Havla, debaty či happeningy. Byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Pravděpodobně za to mohou nedostatečně tepelně upravená vejce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání. V Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. A v úterý bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji. Radio Pontón.

0: jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním. Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND, to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
12: Rádio Bonton, zprávy.
13: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá z průzkumu agenturistem pro CNN Prima News. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Koná se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z odcházení, poslední hry Václava Havla, debaty či happeningy. Byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Pravděpodobně za to mohou nedostatečně tepelně upravená vejce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání. V Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. A v úterý bude jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů.
14: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
7: Buongiorno, dámy a pánové, díky za každé nové ráno s vámi. To dnešní nese datum 6. října. Jaký asi bude ten dnešní den? To je zatím ještě ve hvězdách, tak žijme s tím, že s rádiem Bonton nám bude ještě lépe než jenom dobře. Ranní Bonton tedy startuje. Je-libo takový malý výlet do slunné Itálie? No prosím, tady je. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Posloucháte Ranní Bonton. I dneska se mrkneme trochu zpět a ujasníme si, co zajímavého se stalo s 6. říjnem v kalendáři. V roce 1889 v Paříži na Montmartru otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. V roce 1923 byly založeny československé státní aerolinie, dnes známé pod názvem České aerolinie. 77 let by se dnes dožil Bobby Farrell, nizozemský tanečník a umělec pocházející z karibského ostrova Aruba. Proslavil se jako člen úspěšné popové skupiny Bonnie M. Nejprve žil v Norsku, potom v Nizozemsku, nakonec v Německu, kde pracoval jako DJ, než si ho všiml producent Frank Ferien, který zrovna zakládal skupinu Bonnie M. Bohužel Bobby nás opustil před 16 lety po koncertě v Petrohradě na srdeční selhání. Bohužel je to taky přesně 6 let, kdy do kytarového nebe odešel grandiozní skladatel a kytarista Eddie Van Halen. Za sebou měl světový úspěch své kapely a Eddie to zabalil, jak se říká, ve věku 65 let. Život bývá někdy krutý, jindy veselý. Pojďme za touto stránkou, pojďme tedy za muzikou. Před námi Lucie a Skamenělý dítě na Bontonu.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: No a po skvělé muzice pojďme ke svátku. Ano, i svátek, tedy meniny, mají své místo ve vysílání ranního bontonu. Hanuš má dneska svátek. Je to mužské jméno pocházející z německého Hannes, což je zkrácenina od Johannes, čili Jan. No, dokonce jsem jednoho Hanuše křestním jménem znal. Znáte taky nějakého Hanuše? No, tím narážím na to, že Hanuš může být i příjmení, jako například herec Miroslav Hanuš. No a pojďme na chlupáče. 6. října slaví psík Hero, nebo Hero. U kočičáků je to zase pro změnu Ronaldo a Lukáš. No tak tedy všechno nejlepší a posílám muziku. Je tu George Harrison pro všechny oslavence, no a taky česká Verona. Pro všechny ostatní, užijte si je na pontonu.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Dobré ráno. Nejpozději do dneška by měli lidé obdržet do svých poštovních schránek hlasovací lístky kvůli nadcházejícím komunálním volbám. Pokud by je ale voliči přeci jen nedostali, mohou si je vzít ve volební místnosti. Adresy volebních místností se většinou nemění. Bývají obvykle ve školách, na obecních úřadech a v dalších veřejných prostorách. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celkově nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje. Ta dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Český statistický úřad nezveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v září. Analytici předpokládají, že meziroční inflace zrychlila do blízkosti 2,5%. Hlavním důvodem je podle nich pokračující zdražování pohonných hmot. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor tak bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. Přes den se nám postupně zase vyjasní, bude slunečno a taky teplo. Odpoledne naměříme mezi 18 a 23 stupni, na horách bude kolem 16.

0: Posloucháte ranní bontón, který má pro vás docela dobrý tip. Proč necestovat v říjnu? Nebo spíš proč cestovat v říjnu? No protože, přátelé, skvělé počasí. Zapomeňte na spalující horko nebo mrazivý chlad. Mnoho oblíbených míst od Středomoří po jihovýchodní Asii má příjemné mírné teploty. To činí z prohlídek, památek, pěší turistiky nebo procházky opravdu fantastický zážitek. Všude je méně davů, to je jasná věc, protože už není sezóna. Všude jsou také z tohoto důvodu lepší ceny. Můžete najít skvělé nabídky dokonce na lety do Evropy nebo levnější ubytování v normálně drahých přímořských letoviscích. To je dobrý tip, ne? No a samozřejmě můžete se vydat na jedinečné sezónní události. Říjen překypuje speciálními událostmi. Představte si vinobraní třeba v Itálii, sité podzimní pozorování listí Koyo, tak se to jmenuje v Japonsku. No a také významné kulturní oslavy jako Diwali v Indii. Nebo dokonce strašidelné halloweenské párty v místech jako třeba Amerika a nebo Irsko. No a abychom nezapomněli, stačí si vyjet v těchto dnech třeba na takový Oktoberfest do Mnichova. Stále ještě to frčí. Tak tedy od tipů zase k muzice na Bontonu.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
1: Buongiorno, dámy a pánové, vstupujeme do druhých 60 minut ranního Bontonu. Muzika je nachystána, zavítá k Single X, anebo Fancy a Flames of Love. Jo, a taky si za chvíli vychutnáme jeden podzimní a vlastně i zimní nápoj. To bude dobrůtka, už se na to těším.
0: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

summer. Vse pere se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Tak tohle to byly UB40 na Bontonu a jejich Red Red Wine. No jo, červené vínko. Začíná se ochlazovat a já se přiznám bez mučení, že jsem si už dal na zahřátí svařené červené víno. No jo, chutná mi to. Víno, směs koření, nějaký cukříček, medíček, no a je hotovo. Ale historie svařeného vína, přátelé, sahá až do starověkého Říma, kde bylo víno ohříváno na obranu před chladnou zimou. Svařené víno se stalo oblíbeným nápojem v Evropě, zejména pak ve středověku, kdy se považovalo za zdravý, prospěšné. Byl to takový všelék. V 19. století se svařené víno proslavilo ve střední Evropě, přičemž se objevily varianty jako Glühwein anebo Lutendrank. Dnes je svařák, neboli svařené víno, spojeno s vánočními tradicemi a zimními večery, přičemž si ho s oblibou dáváme hlavně na adventních trzích. Anebo už teď, v říjnu. Prostě už se ochlazuje. No, na ty adventní trhy si ještě počkáme, leč muzika je tady s námi. Ilona Čáková přichází se svým turnérem. Tak hezký den.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi, ty lháš.

podívej se mi do očí. Naposled buď chlap,

0: Posloucháte Ranní bonton. Milan Fiala vám přeje krásné dopoledne. Pojďme se podívat na to, co je nám nejcennější. Už jsme o tom hovořili určitě tisíckrát, každopádně zdraví je to nejcennější. Když jsme mladí, tak si ho moc nevážíme, ale potom s tím stárnutím, nebo zralostí, když to takhle řeknu krásně kulantně, zjišťujeme, že zdraví je to nejcennější, no a prostě za peníze si ho nekoupíme, i kdyby jsme byli miliardáři. Zdraví je to nejcennější, co máme, protože je klíčovým základem pro plný výkon a kvalitu života. Zdraví není jenom o dietě, přátelé, ale o celostním přístupu, který zahrnuje fyzickou, duševní a psychickou pohodu. Takže musíme do toho taky trošku někdy investovat, skočit si třeba do posilovny a tak dále a tak dále. No a zdraví je také základem pro prosperující rodinu a jak víme, rodina je základ státu. No, tak konec chytrého citátu, ale myslím, že mám pravdu, co říkáte. Tak pojďme na další muziku, na bontonu.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
12: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne, nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat do poštovních schránek hlasovací lístky, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu, navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory. Česko je 23. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Proti loňskému žebříčku si polopšilo o 12 příček. Ekonomická svoboda se zlepšila i v absolutním vyjádření. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku kanadského institutu Fraser. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je Hongkong. Žebříček uzavírá Venezuela. V Brně dnes začíná 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Od dnešního rána až do pátku

V Pekingu končí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková podlehla 31-leté Rusce Alexandrovové 2x2-6. V Číně dnes o postup do čtvrtfinále zabojují ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. I dneska bude přes den krásně, po rozpuštění ranních mlh a oblačnosti bude jasno nebo polojasno, k večeru se ale v jihozápadní polovině Čech už zase objeví oblačnost. Teploty příjemné mezi 18 a 23 stupni.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé

0: Tram-tadadá, a máme to skoro za sebou. Ano, pomalu, ale jistě se blížíme k závěru ranního Bontoru s datem 6. října. Do konce dnešního ranního Bontonu pro změnu ještě troška muziky, například Honza Kalousek nebo Elton John s písní I'm Still Standing There. No, k tyhle písni mám jednu zajímavost. Tenhle song Karel Gott naspíval pod názvem Mám Still Chandy. Ano, já mám styl Milana Fialy a stylově se tedy na vás už teď těším zítra v 8 ráno. Takže užívejte života, jsme tady jenom jednou, já se těším, čau, čau.
1: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Radio Bonton a Dan Kostka.
10: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné úterní dopoledne. Dnes máme 6. října a to znamená, že Hanuš září v kalendáři dneska slaví svůj svátek, no a my se na něj už za malou chvíli podíváme. Do té doby ovšem další muzika budou třeba Cutting Crew, také Jarek Nohavica a nebo Václav Neckář. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.

Leonardu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

0: Na rádiu Bonton právě teď dospívala Taylor Dayen, no a Hanuš, to je on, který dnes slaví svůj svátek. No, jak jsem zjistil, tak život tohoto muže prý bude od začátku až do konce protkán nesčetnými změnami. Většinu z nich však dokáže nasměrovat tak, že napáchají co nejmenší škody. Hodí se pro něj profese, ve kterých bude v kontaktu s lidmi. Skvěle se uplatní také jako spisovatel. Jinak většinou mívá natolik všestranné nadání, že se prostě uchytí v podstatě kdekoliv. Nechybí mu inteligence a zdravá míra ctižádosti, která jej dokáže vynést nahoru. Jinak v rodině takto se projevuje pravda trochu bohemsky. Často se zdržuje mimo domov, no a zásadně se nikomu nesvěřuje se svými problémy. Tak takový je Hanuš podle hvězd. Pánové, ještě jednou všechno nejlepší. Pro vás chystám také další muziku. Už za chvíli třeba Petr Muk, také Samantha Fox a nebo skupina Jelen.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

na rádiu Bonton dospívala Cher. Já vám přeju krásné úterní dopoledne. O Hanušovi jsme už před malou chvíli pravda mluvili, tedy podívali jsme se na toto jméno, co o něm říkají hvězdy. A já jsem se dal ještě navíc také do počítání a dopočítal jsem se čísla 377. Právě tolik Hanušů žije v celé České republice, takže vám všem, pánové, ještě jednou všechno nejlepší. No a posílám také další muziku na Bontonu už za malou chvíli, třeba Kamélie, bude také Pink a nebo Meky Žbírka.

0: máte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Rádio Bonton a Dan Kostka.
9: Zdravím vás, bontoňáci, přeju vám krásné úterní dopoledne. Posílám také muziku do další hodiny. Za chvíli to budou třeba Eláni, také Tereza Mašková a s ní Marek Lambora. No a teď už jsou pro vás připravení Pet Shop Boys.

0: Posloucháte Rádio Bunton, u nás právě teď dospívala Kim Carnes, dnes máme úterý 6. října, co všechno dneska můžeme slavit, například Národní den nudlí, ano je to tak, také Národní den trenérů, den milovníků česneku, anebo Národní den jezevce. Ano, o tom všem je dnešní den. Také o další muzice samozřejmě, za chvíli Jitka Zelenková, také Nazaret, anebo Pokáč.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Radio Bonton. Česká hudba doma.
8: Rád bych si koupil cukrovou

To byl Miraj Navrátil, jeho kapela Miraj a jejich cesta z města na vašem rádiu Bonton. Já vám přeju krásné dopoledne. Dnes máme 6. října. Například v roce 1889 právě dnes v Paříži na Montmartre otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. Právě on dneska slaví 137. narozeniny. Tak přejeme všechno nej. No a posílám také další muziku. Za chvíli třeba Dalibor Janda, Petr Spálený a nebo Shakespeare Sister.

Ježíška, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Posloucháte Rádio Bonton, já vás zdravím, přeju vám krásný úterní den. Samozřejmě přeju také dobrou chuť k vašemu obědu, pokud právě teď obědváte. No a posílám také další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Chris Norman, také Marek Ztracený. No a teď už na Bontonu Olivia Newton-John. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X na vlnách Rádia Bonton. Mimochodem, pokud patříte do jeho věrné fanouškovské základny, tak už jistě víte, že příští rok, tedy konkrétně v srpnu roku 2027, oslaví neuvěřitelných 20 let na hudební scéně. No a plánuje také obří show v pražském areálu 7, kam si pozve rovnou 20 hudebních hostů. Tak pokud se tam chystáte, už teď vám přeju, ať se výborně bavíte. Mám pro vás také další muziku. Za chvíli to bude třeba Freddie Mercury a Montserrat Caballé, Franta Ringo Čech a nebo Celine Dion.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Na Rádiu Bonton Igor Timko a jeho skvělý slovenský kolektiv, tak to byla kapela No Name. Já vám přeju hezký den. Máme 6. října, například právě dnes vyšla úplně první verze americké sociální sítě Instagram, takže Instaž, přátelé, dneska slaví 16. narozeniny. Gratulujeme. No a posíláme také další muziku. Za chvíli Tom Jones, také Helena Vondráčková, a nebo Saša.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme! Na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Fíha, Shoxede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Rádio Bonton a Dan Kostka.
10: Krásný úterní den, milí bontoňáci, zdravím vás a posílám vám také muziku do té další hodinky dnešního vysílání. Za chvilku to budou třeba Banket, také Shane Ward, no a teď už na startu této hodiny Jirka Korn a jeho Robinson. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Na rádiu Bonton dospíval Petr Novák, já vám přeju hezké odpoledne. Když se na ten dnešní den, tedy 6. říjen, podíváme z pohledu meteorologů v pražském Klementýnu, tak maximální teploty tady naměřili v roce 1942. To bylo krásných letních 26,1 desetinku stupně Celsia. Naopak v roce 1912 nám dokonce i zamrzlo. Tehdy to bylo minus 1,3 desetinky stupně. Tak to bylo něco z teplotní historie. Teď už pojďme za další muzikou. Za chvilku to bude třeba Lucie Bílá, také Iveta Bartošová s Petrem Sepeším a nebo Shakira.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

Co bude pak? Tak to byli Krištof na Bontonu. Já vám přeju krásné odpoledne s datem 6. října. Kromě toho, že Hanuš dneska slaví svůj svátek, abych nezapomněl, narozeniny ty má fotbalista David Limberský, tak přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví. No a posílám také další muziku, například Petra Muka. Bude také Marie Rotrová anebo Various Artists na Bontonu právě teď.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju nádherné úterní odpoledne, plné další výborné muziky. Už za chvíli u nás zaspívá třeba Rod Stewart, k němu se přidá také zlatá slavice Eva Farná. No a teď, když už jsme u toho, český Elvis Presley, Karel Zich a jeho paráda na Bontonu. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak tohle byly Backspace na vlnách Rádia Bonton. Mimochodem, co je zajímavé, tak původně tahle kapela vznikla v lednu roku 1981 jen jako projekt hudebních producentů, a to pouze pro jedinou událost, a to Eurovision Song Contest 1981. Ovšem sázka na chytlavou píseň a také nevídanou show jim prostě okamžitě vynesla celosvětovou slávu, no a odstartovala tak opravdu velmi bohatou kariéru téhle kapely, která právě teď hrála u nás na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne, chystám také další skvělou muziku. Už za malou chvíli to bude třeba Jana Kratochvílová, ABBA, a nebo skupina Jelen.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

chvíli nad vodou a také na vlnách Rádia Bonton. Tak to byla Anna K. Já vám přeju krásné úterní odpoledne. Blížíme se k 15. hodině. K nám do studia se blíží také Markétka Majerová, má milá krásná kolegyně, která si to moderátorské žezlo už za malou chvíli, tedy úderem 15. hodiny, převezme. Ale ode mě ještě další muzika, tak pojďme hrát. Za chvíli to bude třeba Michal David, budou také Turbo a nebo Bryan Adams.

0: a Markéta Majerová.
1: Hezké úterní odpoledne vám přeji a musím se přiznat, že jsem nikdy neviděla tak dlouhý seznam mezinárodních a světových dnů a všeho, co se slaví, jako právě dnes. Pojďme si očkrtávat. Mezinárodní den geodiverzity, Světový den architektury, Národní den nudlí, Den bláznivého kloboučníka, Národní den trenéru, Den milovníků česneku, Den modrého trička, Den zdraví dětí, Den jednoty, Den přijď a vezmi si to a Národní den jezevce. Tak to všechno se může dneska slavit. Pojďme si dát radši muziku. Boniem, Miroslav Žbirka nebo Soul Sister. To je nabídka pro příští minuty pro vás na rádiu Bonton.

0: Hezké úterní odpoledne s rádiem Bonton vám přeji. Dneska slaví svátek Hanušové. Není vás mnoho, Hanušové, ale už jsou vás téměř 400. A vypadá to, že do českého kalendáře se vaše jméno dostalo oklikou z německého Johannes. Tak jací jste, vás v životě čeká spousta změn, ale většinu z nich dokážete nasměrovat tak, že nenapáchají žádné škody. Hodí se pro vás profese, kdy jste v kontaktu s lidmi, skvěle se uplatníte taky jako spisovatelé a většinou máte fakt všestranné nadání, takže se uchytíte v podstatě kdekoliv. Nechybí vám totiž inteligence i zdravá míra ctižádosti a ta vás dokáže vynést nahoru. Tak co vám popřát, Hanušové? Je to jednoduché. Všechno nejlepší a hezky si svůj svátek oslavte.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
11: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Davide Jil na rádiu Bontonské úterní odpoledne vám přeji. Dívám se tady zrovna, co pak se právě dnes, tedy 6. října, stalo v historii. A když se podívám na historii naší republiky, tak mě uchvátilo datum 2006, kdy po 20 letech byla dokončena dálnice D5 spojící Prahu s hranicí s Německem. Po 20 letech. Proč my se nenaučíme ty dálnice stavět v normálním svižném tempu? A ve světě v roce 1889 v Paříži na Montmartru otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. A taky byla v roce 1927 slavnostní premiéra prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák a v něm zaznělo 290 slov a písničky a trval 89 minut. A jinak už tam nevidím nic hezkého, o čem by stálo za to mluvit, takže uvidíme, čím se dnešek zapíše do historie. Příští minuty patří muzice, takže jdeme na to. Hezké odpoledne s Bontonem.
1: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Radio Bonton a Markéta Majerová.
9: Hezké úterní odpoledne vám přeji, už máme 6. října a je nejvyšší čas, když je úterý, podívat se, co nás čeká o víkendu. A kdybyste se třeba chystali do Prahy nebo jste z Prahy, tak tady bude spousta zajímavých akcí, třeba břevnovské posvícení a nebo výstava dýní a dýňových aranžmá v botanické zahradě v Troji. Tak tam se za chvilku podíváme, ale do té doby například Desireless, Soza a nebo začne John Paul Young. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: příjemné odpoledne s Rádiem Bonton vám přeji. Pokud přemýšlíte, kam vyrazíte o víkendu, tak s myšlenkou na to, že těšení je polovina zážitku, bych pro vás měla informaci, že v pátek, v sobotu i v neděli se koná břevnovské posvícení v Praze. Chcete slyšet nabídku dobrot? Pečená žebra, sýry, řeznické speciality, bramborové placky, burgery, šašlik, palačinky a další a další. A to, co tam můžete vidět, kromě toho, co tam sníte, je staročeská vesnička různých řemesel a farmářů. V té vesničce budou i stánky, kde se budou ta řemesla předvádět a budete si je moci i vyzkoušet a něco si tam vyrobit a to je vždycky strašně fajn. Takže kdyby se vám chtělo tento víkend břevnovské posvícení. No a teď, protože do víkendu ještě daleko, jenom na to těšení je to tak akorát, si dáme Eurythmics anebo Divokého Bela. Hezké odpoledne.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Tady je česká hudba doma.

Hezké odpoledne s rádiem Bonton. Mám tady ještě zmínku o dýních a dýňových aranžmá, kterou jsem vám slíbila. To bude k vidění v botanické zahradě v Troji už od pátku až do 1. listopadu. A tentokrát je to s názvem Pradávný svět. Takže vás to zavede mezi dinosaury, obří pravěký hmyz, rostliny i první lidi. No a samozřejmě tam budou i tvořivé dílny, takže se budete moci pustit do vyrábění, a to i za chladnějšího počasí, takže to tam mají nějak vymyšleno. A od 18 hodin se rozsvítí vybrané dýňové instalace. Takže to bude napínavé. Takže čapněte děti nebo vnoučata nebo obojí a vyražte se podívat na

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Radio Bonton a Markéta Majerová.
8: Hezké úterní odpoledne vám přeji. Když se řekne frankfurtská polévka, tak si všichni vybavíme polívku s párkem a s bramborama. A když se řekne frankfurtská kuchyně, co pak se vám vybaví? Aha, mně teda se nevybaví vůbec nic, ale teď už jsem tady ochytřená, takže vím, že je to kuchyně, jakou známe dnes, myšleno tím jejím uspořádáním a že vznikla před 100 lety a může za to mladá architektka Greta. Takže za chvilku se na to podíváme podrobněji a do té doby například vám mohu nabídnout Bonnie Tyler, Janka Ledeckého anebo Věru Špinarovou. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Hezké úterní odpoledne vám přeji. Pojďme se podívat o 100 let zpátky. Tam totiž mladá architektka, křestním jménem Greta, příjmení má tak složité, že se tím nebudeme zatěžovat, vytvořila promyšlený systém a položila základy moderní kuchyně. Když se bavíme o moderní kuchyni, tak se taky musíme říct, jak tehdy vypadala kuchyně. Prostě byly to naskládané skřínky, které na sebe nenavazovaly, pracovní plochy na sebe nenavazovaly, mělo to různé výšky a nemělo to extra systém. A ona se zamyslela nad tím, kolik kroků udělá žena v kuchyni, když v ní běžně vaří. A chtěla těm ženám prostě usnadnit práci. A tehdy, protože to byla doba plná vizí a představ o lepším a kvalitnějším životě, tak vznikl bytový projekt Nový Frankfurt. A ten měl jednoduchý cíl rychle a levně zajistit lepší bydlení pro pracující rodiny. No a právě tady do toho bytového projektu ta Greta navrhla ty nové kuchyně. A lidi se vzbouřili, protože nevěděli, jak takhle vymyšlenou kuchyni používat. Takže k té kuchyni dostávali i návod. A mezi lety 1926 až 1930 se v nových frankfurtských bytových domech objevilo zhruba 10 000 těchto kuchyní, ale třeba francouzský ministr jich objednal 260 000 kusů. A ačkoliv tady tu Gretu jako uznával celý svět, tak ona měla pocit, že lidi její práci úplně nepochopili, protože jim hlavním cílem nebylo, jak ta kuchyně vypadá, ale zlepšit životní podmínky dělnické třídy. No, tak v každém případě kuchyni, tak jak ji známe dnes, je 100 let. Blahopřejeme ti, milá kuchyně, kéž by se v ní uvařilo samo. A dáme si třeba k singla X. Hezké odpoledne.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Radio Bonton. Česká hudba doma.

All Stars Band na rádiu Bonton. Hezké odpoledne vám přeji. Toto zase uletělo. Doufám, že máte před sebou nějaký hezký program na dnešní úterní večer. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase zítra ve 3. Pořádně si to všechno užijte. A teď vás tu nechám v hezké společnosti, protože bude například Jirka Korn, Dido a začnou i Erasure. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme! Na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jste tedy za Partners banku a Partners banka je vlastně první banka na našem trhu, která umožňuje nakoupit Bitcoin, a to přímo v aplikaci. Zajímá mě, jakým způsobem probíhá ten nákup a je vůbec zájem o to?
2: Ten nákup je velmi jednoduchý. Oproti jiným možnostem není potřeba žádná kryptoměnová peněženka nebo účet na burze. Klient, který má účet v bance, tak online v apce podepíše jednoduchou smlouvu, posléze na klik může koupit nebo prodat, peníze se mu odečtou rovnou z toho běžného účtu, které v té bance má. Takže je to velmi jednoduché.
1: Jaký je zájem o Bitcoin? Věří lidé kryptoměnám?
2: My jsme se nechali udělat průzkum od agentury Ipsos, který nám ukazuje, že o Bitcoin má zájem nebo má k němu nějaký vztah zhruba 50% lidí a z toho už si ho vyzkoušelo asi 18%, takže se ukazuje, že ty čísla rostou a tím, že se ten nákup stal nyní regulovaný a je dohlížený Českou národní bankou, tak je to nyní vlastně jednodušší cesta, jak se k Bitcoinu dostat pro ty běžné lidi. To znamená, ten zájem vidíme, že roste především mezi lidmi, kteří Bitcoin zatím nevyzkoušeli, a to je to, v čem vidíme nyní jako Partners banka potenciál.
1: Já ze své zkušenosti vím, že to zajímá hlavně mladé a schopné a úspěšné lidi, je to tak?
2: Řekl bych, že určitě více zajímá mladší lidi, to je pravda. Asi je to tím, že je to nehmotné aktivum digitální, což ty mladí lidé jsou na to digitální prostředí internetové více zvyklí.
1: Moc dobře to chápu. Nicméně mě by spíš zajímala se jiná věc, jakým způsobem daním Bitcoiny.
2: Ta situace se změnila zhruba před 1,5 rokem, kdy došlo, když bych to tak laicky řekl, ke zrovnoprávnění kryptoměn na úroveň cenných papírů, či jsou třeba akcie nebo podílové fondy, a to konkrétně pro fyzické osoby, kdy platí takzvaný časový a hodnotový test, což znamená, že když koupíte Bitcoin jako fyzická osoba a budete ho držet déle než 3 roky a pak ho prodáte, tak ten výnos je osvobozený od jakéhokoliv zdanění. To znamená to, na co jsou lidi běžně zvyklí u cenných papírů.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Děkuji, nashledanou, zajímavé vyprávění.
2: Děkuji vám, nashledanou.

Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na toyota.cz.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvíc.

měsícem vzhůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

hoří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Bonton.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou, provždy dost.

smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Rádio Bonton správy.
1: Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83 D5 u Šlovic na Plzeňsku. A míříme na sever Čech. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu zavřené. A to kvůli rozsáhlé přestavbě. Na víc než 2 roky. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum potom mimo jiné přístavbu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice, její forma. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín, a to v bývalých magdeburských kasárnách. Už za měsíc se v Karlových Varech rybářích začne znovu stavět nová čtvrť. Jmenovat se bude Nové centrum. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který tady stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty a později i rodinné domy. Součástí projektu je i občanská vybavenost a veřejná prostranství, řekl při představení projektu jeho generální manažer Miroslav Příkop a dál dodal.
2: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat. To znamená první takovou tu realizační etapu a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příštího roku. Počítáme se standardní délkou výstavby, což je zhruba 2 roky plus nějaké procesy, které souvisí s kolaudací, s zápisem do katastru a předáváním bytů, takže počítáme 2,5 roku samotnou realizaci.
1: Studie zástavby čtvrti počítá zatím se zhruba 200 byty, na které by ale mohla navazovat další výstavba směrem na jih, kde by mohlo vzniknout dalších asi 80 bytů. Studentských demonstrací se ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho jen 100 tisíc jich bylo v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční, píše agentura AFP.

0: Rádio Bonton, správy.
1: V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil. Ten nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Pluk zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, ale i doplnění třeba benzínu a nafty a další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. Husinecká přehrada na Prachaticku v Jihočeském kraji jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. I Slovensko děsí extrémní sucho a nedostatek vody. Řeka Dunaj na okraji Bratislavy dosáhla v pondělí nejnižšího denního průtoku od začátku měření v roce 1900. Oznámil to slovenský hydrometeorologický ústav. Množství vody na slovenském úseku Dunaje, tedy na tomto evropském veletoku, po celé léto výrazně zaostávalo za dlouhodobým průměrem. Nedožité 90. Václava Havla si v Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem Na Havla. Ten na 15 dní spojil různé instituce, spolky a dobrovolníky. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotky z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení divadla Z mostu či stát se hrdcem v inscenované Havlově anekdotě. Hlavními strojci festivalu byli aktivní obyvatelé spojení ve spolku Severopolis. Pokračuje mluvčí knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala.
2: V knihovně až do konce listopadu bude k vidění výstava, kterou jsme přichystali ve spolupráci s nynější první prezidentskou knihovnou, dříve knihovnou Václava Havla. To je výstava Momentek, která se jmenuje Hele Havel, a ta potrvá až do 27. listopadu.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T815. Z půjčky má být taky financována možnost vojenského využití Královéhradecké dálnice D11. Přeprava nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Na dálnici D5 u Plzně už kontrolovali specialisti z 9 zemí Evropy. Prověřovali, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou ADR, která stanovuje zvláštní požadavky na technický stav vozidel, na cisterny a obaly a označení nákladu, bezpečnostní vybavení, dokumentaci i způsob jeho uložení a upevnění nákladu. Některé závady nejsou na první pohled vůbec vidět a jejich odhalení vyžaduje specializované znalosti. No a kontroly mají pokračovat nejen na kilometru 83.